0: Pokud je váš život náročný, buďte nároční i na své prádlo. Přidejte Sanitol dezinfekci na prádlo. Na rozdíl od Aviváže, která zápach pouze zakrývá, Sanitol odstraňuje bakterie, které ho způsobují. Proto voní tak svěže. Sanitol. Zbohem bakteriím, zbohem zápachu.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík. S popravou zdarma?
4: S dopravou.
5: Žižka to koupil!
6: Ještě ne.
7: Chceš tam něco přivodit, bratře?
8: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
9: A stahání nákupu je kanec.
10: Co to bude, mladá dáma?
11: Gran Cucino.
12: Já si dám misku Gran Caše.
13: A já jako vždy?
10: Horké Granko.
14: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
15: Remember how the stars stole the night away.
16: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
17: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
18: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
19: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Najdi svoji motivaci, svou radost a následuj ji. Find your move.
1: Již od čtvrtka Sovčelová bunda za 229,90. Sovčelový kabát za 299,90. A trekkingový batoh za 249,90. Lidl, to se

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Ještě v červnu ho zajímalo jenom hraní. A teď se tak změnil. Tak rychle dospívá.
2: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Juniorské boty Vans Vero a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
3: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
4: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blýsknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
5: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet.
6: Kyselina citronová.
7: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
8: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
9: To je hodně nábytku.
10: Sedačky.
9: Třeba ty.
10: Žluté.
9: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
10: Rohové.
9: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
11: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
12: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
13: Omoda.
14: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
15: Maxi výprodej. Cenu jsme snížili i vysavači ETA, který vysaje i vice najednou.
16: To je mazec.
15: Datart.

0: Co to bude, mladá dáma?
1: Gran cochino.
2: Já si dám misku gran kaše. A já jako vždy.
0: Horké granko.
3: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
4: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým Jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný Jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
1: V pořádku, můžete jet.
0: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: Mami, já mám mega hlad.
3: Rybičková.
4: Gianna mia.
5: Jednoduše skvělá.
2: Gianna mia.
6: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
7: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
8: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
9: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
10: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
11: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
12: Najdi svoji motivaci, svou radost a následuj ji. Find your move.
13: Již od čtvrtka softshellová bunda za 229,90. Softshellový kabát za 299,90. A trekkingový batoh za 249,90. Lidl. To se vyplatí.
14: Unihobby.
15: Jednotka je na místě.
16: Flexa, Akučka a ta... ta...
17: Křoviňák, Čertílejno, Arabela, Pajtěr...
16: Klepeta.
18: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
19: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno možné.
20: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.

0: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: To je hodně nábytku.
2: Slevy!
1: Třeba ty.
2: Na ložnice.
3: Wow.
1: A všechno s přehlednými filtry.
2: Skladem!
1: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho.
4: Right.
1: Favy, vyhledávač nábytku.
5: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
6: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
7: Brev zná jednodušší způsob.
8: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
7: Non-stop čistý.
6: A svěží.
8: Nový Brev Color Auto Active.
9: Já ti nevím.
10: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
11: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
10: Dobrý den. Jste tu dlouho?
11: Už přes 20 let.
12: Tak zásuvky jedou.
13: Díky moc. Co jsme dlužní?
12: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
14: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
15: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
16: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
17: Ještě v červnu byla růžovou princeznou. A teď se tak změnila. Moje velká holka.
18: Školní výbava, o které sní každé dítě. Objednej ji rychle, pohodlně a za skvělou cenu na Allegro.
19: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.

0: extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skútr Piaggio nebo 10krát poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte s Kaufland Kart Extra. Kaufland.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: Čau, Giacomo!
4: Čau, Marko, co ty tady?
3: Já tady chata mám!
4: Ty koupil chatu tady, jo, proč ty tady?
3: Proč, tady kousek peri, 5 kilometrů
4: peri. To jdeme peri, kousek peri, to dobrý tady chata.
3: O, mangiare!
5: Co Čech, to chalupář. Léto s peny, hezky česky.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
9: To je ta země zaslíbená.
10: A co budeme jíst, praotče?
9: Objednám košík. S popravou zdarma?
10: S dopravou.
11: Žižka to koupil!
12: Ještě ne.
13: Chceš tam něco přivodit, bratře?
14: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
15: A stahání nákupu je kanec.
16: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat? Nebo se jen božsky flákat? A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
17: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty!
18: Medvěd musí dobře pít, svač na boxe v bezpečí.
19: Pak hrnky, flašky, kufříky,
17: vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
6: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
13: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
20: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
21: Slýcháme o všem.

0: o možných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
1: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
2: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
3: Unihobby.
4: Jednotka je na místě.
5: Flexa a kučka a ta...
6: Křoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtě.
5: Klepeta.
7: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
8: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
9: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
10: Omoda.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Dotárt pořádá Maxi Výprodej za nejlepší ceny. Zdarma vám přivezeme, vyneseme i zapojíme třeba chytrou a výkonnou prací věž Haier.
2: To je mazec.
1: Dotárt. Opravdový elektrospecialista.
3: Co to bude, mladá dámo?
4: Grancuccino.
5: Já si dám misku grankaše. A já jako vždy.
3: Horké granku.
6: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.

0: Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skoutr Piaggio nebo 10krát poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte s Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát

0: pamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
1: V pořádku, můžete jet.
0: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: Připraveni na každý krok. Sporty Simo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík. S popravou zdarma?
5: S dopravou.
6: Žižka to koupil!
7: Ještě ne.
8: Chceš tam něco přivodit, bratře?
9: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
10: A stahání nákupu je kanec.
11: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
12: Co to bude, mladá dáma?
13: Gran cappuccino.
14: Já si dám misku.
15: Gran kaše?
16: A já jako vždy?
12: Horké granko.
17: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
18: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty.
19: Medvěd musí dobře pít, svač na boxe v bezpečí.
20: Pak hrnky, flešky, kufříky
18: vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
11: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
21: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
22: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
23: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
24: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
25: Datart pořádá maxi výprodej za nejlepší ceny. Dopřejte si skvělý obraz a chytrou zábavu s televizí Samsung za výhodnou cenu.
26: To je mazec.
25: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmo Tales. Česká spořitelna.
1: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
2: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
4: Omoda.
5: Unihobby.
6: Flexa a kučka.

0: Ta...
1: Křoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr...
0: Klepeta.
2: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.

0: Deutschland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skútr Piaggio nebo 10x poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte s Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.

0: mám na duši. Je harmonika, to je dobrý solo.
1: Léto s Penny, hezky česky.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Scháníš řemeslníka, stavební firmu, truhláře nebo někoho dalšího? Poptávej je na poptávej.cz. Poptávej.cz je online a zdarma. Poptávej a pošleme ti nabídky přímo do e-mailu. Poptávej a vyber si ty nejlepší firmy podle referencí. Poptávej a ušetři. Tak už nescháněj a poptávej. Poptávej.cz.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík.

0: Opravou zdarma?
1: S dopravou.
2: Žižka to koupil!
3: Ještě ne.
4: Chceš tam něco přivodit, bratře?
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: A stahání nákupu je kanec.
7: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
8: Unihobby.
9: Jednotka je na místě.
10: Flexa, Akučka a ta...
11: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr.
10: Klepeta.
7: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
12: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
13: Medvěd musí dobře pít, svač na boxe v bezpečí, pak hrnky, flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
14: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
15: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
16: Co to bude, mladá dáma?
17: Grancocino.
18: Já si dám misku grankaše. A já jako vždy?
16: Horké granko.
19: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
2: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
9: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
17: Omoda.
15: V datártu objednám.
6: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
0: Přijďte zás!
11: To byl Richard!
4: Vsaďte na notebook Lenovo se stereo reproduktory s technologií Dolby Audio. Datárt.
5: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
3: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
7: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
16: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
20: V pořádku, můžete jet.
10: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle.
21: Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.

0: extra! Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jeden krát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skútr Piaggio nebo 10krát poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte s Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Scháníš řemeslníka, stavební firmu, truhláře nebo někoho dalšího? Poptávej je na poptávej.cz. Poptávej.cz je online a zdarma. Poptávej a pošleme ti nabídky.

0: přímo do e-mailu. Poptávej a vyber si ty nejlepší firmy podle referencí. Poptávej a ušetři. Tak už neschánějí a poptávej. Poptávej.cz.
1: Připraveni na každý krok. Sporty si

0: na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík. S popravou zdarma?
3: S dopravou.
4: Kdyžka to koupil!
5: Ještě ne.
6: Chceš tam něco přivodit, bratře?
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
2: A stahání nákupu je kanec.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
9: V pořádku, můžete jet.
8: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
10: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Co to bude, mladá dáma?
2: Grankočíno.
3: Já si dám misku.
4: Grankaše?
5: A já jako vždy?
1: Orka je Granko.
6: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
7: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
8: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
9: Omoda.
10: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
11: Unihobby.
12: Jednotka je na místě.
13: Flexa a kučka a ta...
14: Křoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr...
13: Klepeta.
15: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
16: Datár pořádá maxi výprodej za nejlepší ceny. Zdarma vám přivezeme, vyneseme i zapojíme třeba chytrou a výkonnou prací věž Haier.
17: To je mazec.
16: Datard, opravdový elektrospecialista. Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
18: Prázdniny končí škola, volá zlídlový baba z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
19: Medvěď musí dobře pít, cvač na boxe v bezpečí, pak hrnky, flašky, kufříky
18: vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
20: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
21: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
22: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o všechno.

surrounded, and not even Lara Croft can help you.

0: Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. 5x skútr Piaggio nebo 10x poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte s Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Scháníš řemeslníka, stavební firmu, truhláře nebo někoho dalšího? Poptávej je na poptávej.cz. Poptávej.cz je online a zdarma. Poptávej a pošleme ti nabídky přímo do e-mailu. Poptávej a vyber si ty nejlepší firmy podle referencí. Poptávej a ušetři. Tak už nescháněj a poptávej. Poptávej.cz.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
6: To je ta země zaslíbená.
7: A co budeme jíst, praotče?
6: Objednám košík. S popravou zdarma?
7: S dopravou.
8: Kdyžka to koupil!
9: Ještě ne.
10: Chceš tam něco přivodit, bratře?
11: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
12: A stahání nákupu je kanec.
13: Unihobby.
14: Jednotka je na místě.
15: Flexa a kučka a ta...
16: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtě...
15: Klepeta.
17: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.

0: Co to bude, mladá dámo?
1: Gran cappuccino.
2: Já si dám misku gran kaše. A já jako vždy?
0: Horké granko.
3: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
4: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
5: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
6: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
7: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
8: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
9: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
10: Omoda.
11: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
12: Prázdniny končí škola, volá Zlídlu výbava z brusu nová. Tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
13: Medvěď musí dobře pít, cvač na boxe v bezpečí. Pak hrnky, flašky, kufříky
12: vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
14: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
15: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
16: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
17: Pořádku, můžete jet.
16: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
18: Datár pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Dopřejte si skvělý obraz a chytrou zábavu s televizí Samsung za výhodnou cenu.
19: To je mazec.
18: Datár, opravdový elektrospecialista.

0: zítra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skoutr Piaggio nebo 10krát poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte s Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Pokud je váš život náročný, buďte nároční i na své prádlo. Přidejte Sanitol dezinfekci na prádlo. Na rozdíl od Aviváže, která zápach pouze zakrývá, Sanitol odstraňuje bakterie, které ho způsobují. Proto voní tak svěže. Sanitol. Zbohem bakteriím, zbohem zápachu.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
3: Scháníš řemeslníka, stavební firmu, truhláře nebo někoho dalšího? Poptávej je na poptávej.cz. Poptávej.cz je online a zdarma. Poptávej a pošleme ti nabídky přímo do e-mailu. Poptávej a vyber si ty nejlepší firmy podle referencí. Poptávej a ušetři. Tak už neschánějí a poptávej. Poptávej.cz.
4: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: To je ta země zaslíbená.
7: A co budeme jíst, praotče?
6: Objednám košík. S popravou zdarma?
7: S dopravou.
8: Žižka to koupil!
9: Ještě ne.
10: Chceš tam něco přivodit, bratře?
11: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
12: A stahání nákupu je kanec.
2: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. A co být mistrem úniků? Ikonou labužníků. Začněte se těšit. Slevomat. To musíte zažít.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg a česká červená jablka 1 kg s aplikací za 21,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
15: V pořádku, můžete jet.
14: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
4: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Stavebnice Lego Harry Potter a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
5: V datártu objednám.
6: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
7: Přijďte zas!
8: To byl Richard!
9: Vsaďte na notebook Lenovo se stereo reproduktory s technologií Dolby Audio. Datárt.
10: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
11: Co to bude, mladá dáma?
12: Grancocino.
13: Já si dám misku.
14: Grankaše?
15: A já jako vždy?
11: Horké granko.
16: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
17: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
18: Unihobby.
19: Jednotka je na místě.
20: Flexa a kučka a ta...
21: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr.
20: Klepeta.
22: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
23: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.

0: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden akce 2+1 na spodní prádlo a pyžama v obchodech i na chibo.cz.
1: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
3: Omoda.
4: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
6: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
7: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
8: To je ta země zaslíbená.
9: A co budeme jíst, praotče?
8: Objednám košík. S popravou zdarma?
9: S dopravou.
10: Žižka to koupil!
11: Ještě ne.
12: Chceš tam něco přivodit, bratře?
13: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
14: A stahání nákupu je kanec.
15: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
16: Zase jo.
17: A pořád se to vrací.
16: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
15: Helicit Neo s dvojím účinkem.
18: Jedna tobolka Helicit Neo
15: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
18: Nový Helicit Neo.
15: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
19: Oblíbené postavičky na každý den. Dětské oblečení se SpongeBobem. K tomu barevný svět Hello Kitty a Spider-Man už od 149 korun. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
20: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: Najdi svoji motivaci, svou radost a následuj ji. Find your move.
22: Již od čtvrtka softshellová bunda za 229,90. Softshellový kabát za 299,90. A trekkingový batoh za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
23: Pokud je váš život náročný, buďte nároční i na své prádlo. Přidejte Sanitol dezinfekci na prádlo. Na rozdíl od Aviváže, která zápach pouze zakrývá, Sanitol odstraňuje bakterie, které ho způsobují. Proto voní tak svěže. Sanitol. S bohem bakteriím, s bohem zápachem.

0: Bachu.
1: Co to bude, mladá dáma?
2: Gran cappuccino.
3: Já si dám misku gran kaše. A já jako vždy?
1: Horké granko.
0: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
4: Remember how the stars stole the night away.
0: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
5: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
6: Unihobby.
7: Jednotka je na místě.
8: Flexa a kučka a ta...
9: Křoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr.
8: Klepeta.
5: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
2: Tati, co to je?
10: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, aktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
12: Léto máme vše. Například lék Magnerod. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
3: Omoda.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík. S popravou zdarma?
5: S dopravou.
6: Žižka to koupil!
7: Ještě ne.
8: Chceš tam něco přivedit, bratře?
9: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
10: A stahání nákupu je kanec.
11: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
12: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
13: Oblíbené postavičky na každý den. Dětské oblečení se SpongeBobem. K tomu barevný svět Hello Kitty a Spider-Man už od 149 korun. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
14: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
15: Zase jo.
16: A pořád se to vrací.
15: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
14: Helicit Neo s dvojím účinkem.
17: Jedna tobolka Helicit Neo
14: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
17: Nový Helicit Neo.
14: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
18: Najdi svoji motivaci, svou radost a následuj ji. Find your move.

0: Již od čtvrtka Sovčelová bunda za 229,90. Sovčelový kabát za 299,90. A trekkingový batoh za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Unihobby.
2: Jednotka je na místě.
3: Flexa a kučka a ta... ta...
4: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr...
3: Klepeta.
5: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete máslo za 17,90. A svijanský más za 10,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Co to bude, mladá dáma?
7: Grancuccino.
8: Já si dám misku grankaše. A já jako vždy.
6: Horké granko.
9: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
10: Pokud je váš život náročný, buďte nároční i na své prádlo. Přidejte Sanitol dezinfekci na prádlo. Na rozdíl od Aviváže, která zápach pouze zakrývá, Sanitol odstraňuje bakterie, které ho způsobují. Proto voní tak svěže. Sanitol. Zbohem bakteriím, zbohem zápachu.
11: Remember how the stars stole the night away.
12: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
13: Léto máme vše. Například lék Magnerod. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
14: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
16: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
17: Tati, co to je?
18: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní vody za váš nákup. Aktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.

0: Tati, co to je?
1: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
2: Co to bude, mladá dáma?
3: Grancuccino.
4: Já si dám misku grankaše. A já jako vždy.
2: Horké granku.
5: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
6: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty.
7: Medvěd musí dobře pít, svač na boxe v bezpečí.
8: Pak hrnky, flašky, kufříky
6: vyměním za kuponky.
9: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
10: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
11: Já ti nevím.
12: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
13: No jasně, že jo. E.ON.
14: Dobrý den.
11: Dobrý den. Jste tu dlouho?
14: Už přes 20 let.
15: Tak zásuvky jedou.
16: Díky moc. Co jsme dlužní?
15: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
5: Máme vždy férové ceny energie i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
17: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
18: To je hodně nábytku.
19: Slevy!
18: Třeba ty.
19: Na ložnice.
18: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
19: Skladem!
18: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.

0: Léto s Penny, hezky česky. Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
1: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid.

0: Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
1: Nejde elektřina.
0: Zaplatíme vám novou. Innogy.
2: Jisk nabízí vše pro perfektní domácí pracovnu. Například kancelářská židle za pouhých 3000 korun, sleva 40% a sleva až 40% na kancelářské a herní stoly. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Remember how the stars stole the night away.
4: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
5: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
2: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
3: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
4: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
2: Zase jo.
3: A pořád se to vrací.
2: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
1: Helicit Neo s dvojím účinkem.
4: Jedna tobolka Helicit Neo
1: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
4: Nový Helicit Neo.
1: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík. S popravou zdarma?
6: S dopravou.
7: Žižka to koupil!
8: Ještě ne.
9: Chceš tam něco přivedit, bratře?
10: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
11: A stahání nákupu je kanec.
12: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
13: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
14: Omoda.
15: Oblíbené postavičky na každý den. Dětské oblečení se SpongeBobem. K tomu barevný svět Hello Kitty. A Spider-Man už od 149 korun. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
16: To je hodně nábytku.
17: Sedačky.
16: Třeba ty.
17: Žluté.
16: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
17: Rohové.
16: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy. Vyhledávač nábytku.
18: Najdi svoji motivaci, svou radost a následuj ji. Find your move.
19: Již od čtvrtka softshellová bunda za 229,90. Softshellový kabát za 299,90. A trekkingový batoh za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.

0: Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg a česká červená jablka 1 kg s aplikací za 21,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Remember how the stars stole the night away.
2: Až 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
3: Tati, co to je?
4: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
5: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Nejšťastnější na světě, když mám v ruce madlo do šíku, tu mám se mezi regály, dám si chleba, díky.
5: Penny.
7: Hned jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
8: E-shop Dr. Max nabízí Prostenal Control. Špičkové komplexní složení pro zdravou prostatu a podporu potence za 569 korun. Persil gel a kapsle. Silné na skvrny, šetrné k pokožce. Teď jen za 399 korun. E-shop Drmax.cz.
9: Co to bude, mladá dáma?
10: Gran cappuccino.
11: Já si dám misku gran kaše. A já jako vždy?
9: Horké granko.
7: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
12: Uni hobby.
13: Jednotka je na místě.
14: Flexa a kučka a ta... ta...
15: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtě...
14: Klepeta.
16: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
7: Pokud je váš život náročný, buďte nároční i na své prádlo. Přidejte Sanitol dezinfekci na prádlo. Na rozdíl od Aviváže, která zápach pouze zakrývá, Sanitol odstraňuje bakterie, které ho způsobují. Proto voní tak svěže. Sanitol. Zbohem bakteriím, zbohem zápachu.

time. This is the Street of Dreams.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Co to bude, mladá dáma?
2: Gran cappuccino.
3: Já si dám misku gran kaše. A já jako vždy.
1: Horké granko.
4: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík. S popravou zdarma?
6: S dopravou.
7: Žižka to koupil!
8: Ještě ne.
9: Chceš tam něco přivodit, bratře?
10: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
11: A stahání nákupu je kanec.
0: To je hodně nábytku.
12: Sedačky.
0: Třeba ty.
12: Žluté.
0: A všechno s přehlednými filtry.
12: Rohové.

0: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
1: Najdi svoji motivaci, svou radost a následuj ji. Find your move.
2: Již od čtvrtka Sovčelová bunda za 229,90. Sovčelový kabát za 299,90. A trekkingový batoh za 249,90. Lidl, to se vyplatí.

0: děti. Co to je?
1: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
3: Omoda.
4: Objevte v Tetě slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu za 99,90. Nově v prodejnách i na e-shopu ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen.
5: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Léto s Penny, hezky česky.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
2: Jisk nabízí vše pro perfektní domácí pracovnu. Například herní židle za pouhých 1800 korun. Sleva 60%. A sleva až 25% na knihovny. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Remember how the stars stole the night away.
4: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
5: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
6: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
7: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
8: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
9: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.

Thank you.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Rajčata Soudková Keříková 300 gramů u nás s apkou za 34,90, Madeland Plátky s apkou za 26,90 a Hanácká vodka za 119,90. Albert.
2: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90, tarčinsky vepřový kabanos za 119,90 a toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90.

0: Kaufland.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.

0: měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku kámistři od Fochu vepřová pečeně kilo za 69,90. Kinder Surprise 3 kusy v balení za 59,90. A Bohemia Sekt z Kaufland Card Extra za 99,90. Kaufland.
2: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
4: Omoda.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. Milko máslo za 21,90. Hellmann's tatarská omáčka nebo majonéza za 44,90. A Crazy Wolf energetický nápoj za 5,90. Kaufland.
5: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete trvanlivé mléko Albert za 9,90, Actimel 8 kusů za 69,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
6: A co je to nejvíc, co ti můžu dát?
7: Více lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ni, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise. Exkluzivně v Albertu.
8: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa.
9: Hovězí trhané s bourbonem za 129,90 nebo Excellent Burger Angus za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Chcete šetřit jen na ceně?
11: A ne na kvalitě. Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
12: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
13: Tohle nejsou jen české produkty, tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to bylo za ceny, které si může dovolit každý.
14: Nyní Tramín Červený Sommelier Collection z moravského vinařství jen za 149,90. Albert.
11: Jdeš do školy?
10: Tak neporazitelně.
14: Celý měsíc pořídíte v Albertu školní potřeby za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, za body z nákupů získáte 50% slevu na sluchátka Nice Boy Beans 4. Do školy za neporazitelné. Albert.
15: Tohle je Albert grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc.
16: Mini burner se slaninou a sýrem za 69,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.
17: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
18: Camembert v Bila klubu za 19,90 a olivový olej v Bila klubu za 109,90. Bila.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
19: Šunka od kosti 130 gramů u nás za 29,90, granko 400 gramů s apkou za 89,90 a školní batoh Minecraft za 799 korun. Albert.

0: Najdi svoji motivaci, svou radost a následuj ji. Find your move.
1: Již od čtvrtka Sovčelová bunda za 229,90. Sovčelový kabát za 299,90. A trekkingový batoh za 249,90. Lidl, to se vyplatí.

0: to je?
1: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů.

0: naskenovat Kaufland kartu Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
1: Co to bude, mladá dáma?
2: Gran cappuccino.
3: Já si dám misku gran kaše. A já jako vždy?
1: Horké granko.
4: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
5: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 25% na celé značky Ariel, Lenor, Jar a Ambipur. Ariel Gel 100 praní za 374,25. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
6: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
7: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
8: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
9: No jo, přišla na snídani.
8: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
9: Dobrý nápad.
8: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
9: Až 70%.
8: No. A to je pěkný. To je pěkný?
10: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
11: To je hodně nábytku.
12: Slevy!
11: Třeba ty.
12: Na ložnice.
11: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
12: Skladem!
11: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy. Vyhledávač nábytku.
13: Hele. Hele. Jsi to vešel? V rekvizitárně na Baronově.
14: Chalupáři hezky česky. Penny.
15: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: JISK nabízí vše pro perfektní domácí pracovnu. Například kancelářská židle za pouhých 3000 korun, sleva 40% a sleva až 40% na kancelářské a herní stoly. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí. Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette. Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
3: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
4: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
5: Nejde elektřina.

0: zaplatíme vám novou. Inoji.
1: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten je výsledek.
2: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Na grilu.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: České kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 59,90, máslo s apkou za 19,90 a Radegast ryze hořká 12 za 21,90. Albert.
2: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý, kus z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Kaufland.
4: Naši beskyčtí mlékaři pro vás slá.

0: láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
1: To je Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra. Hrozny bílé, kilo za 34,90. A to

0: FM.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku kámistři od Fochu vepřová pečeně kilo za 69,90. Kinder Surprise 3 kusy v balení za 59,90. A Bohemia Sekt z Kaufland Card Extra za 99,90. Kaufland.
2: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. Milko máslo za 21,90. Hellmann's tatarská omáčka nebo majonéza za 44,90. A kupon se slevou 30% na pultové sýry. Kaufland.
3: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
5: Rio Mare při koupi 2 kusů za 49,95 za kus a Brev Power Active za 109.
4: Byla.
6: I love you!
7: Protože chutná celé rodině.
8: Protože jo nakopne každý den.
9: Protože s jo je život růžový.
10: Jo, umění dělat život ovocnější.
11: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem. Bonbony jojo, jeden bod navíc. Penny.
12: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
5: Tento týden hroznové víno bílé za 29,90 a máslo v Byla klubu za 19,90.
4: Byla.
13: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
14: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
15: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
16: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
17: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
18: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
17: Na grilu.
19: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Rajčata soudková keříková 300 gramů u nás s apkou za 34,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a hanácká vodka za 119,90. Albert.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík. S popravou zdarma?
3: S dopravou.
4: Žižka to koupil!
5: Ještě ne.
6: Chceš tam něco přivedit, brat?

0: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
1: A stahání nákupu je kanec.
2: Co to bude, mladá dáma?
3: Gran cochino.
4: Já si dám misku gran kaše.
5: A já jako vždy.
2: Horké granko.
6: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
7: Najdi svoji motivaci, svou radost a následuj ji. Find your move.
8: Již od čtvrtka Sovčelová bunda za 229,90. Sovčelový kabát za 299,90. A trekkingový batoh za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
9: To je hodně nábytku.
10: Sedačky.
9: Třeba ty.
10: Žluté.
9: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
10: Rohové.
9: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
11: Tati, co to je?
12: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní vody za váš nákup, aktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
13: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
14: Je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Léto s Penny, hezky česky.
2: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
3: Jisk nabízí vše pro perfektní domácí pracovnu. Například herní židle za pouhých 1800 korun. Sleva 60%. A sleva až 25% na knihovny. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Já ti nevím.
5: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde?
6: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
4: Dobrý den. Jste tu dlouho?
6: Už přes 20 let.
7: Tak zásuvky jedou.
8: Díky moc. Co jsme dlužní?
7: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
9: Máme vždy férové ceny energie i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
10: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.

Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.

Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.

0: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden akce 2+1 na spodní prádlo a pyžama v obchodech i na chibo.cz.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík. S popravou zdarma?
5: S dopravou.
6: Žižka to koupil!
7: Ještě ne.
8: Chceš tam něco přivodit, bratře?
9: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
10: A stahání nákupu je kanec.
11: Co to bude, mladá dámo?
12: Grancuccino.
13: Já si dám misku grankaše.
14: A já jako vždy?
11: Horké granku.
0: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
15: Oblíbené postavičky na každý den. Dětské oblečení se SpongeBobem. K tomu barevný svět Hello Kitty. A Spider-Man už od 149 korun. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
16: To je hodně nábytku.
17: Slevy.
16: Třeba ty.
17: Na ložnice.
16: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
17: Skladem.
16: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy. Vyhledávač nábytku.
18: Najdi svoji motivaci, svou radost a následuj ji. Find your move.
19: Již od čtvrtka s

0: Sovčelová bunda za 229,90. Sovčelový kabát za 299,90. A trekkingový batoh za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a

i pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland kartu Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.

0: Objevte v tetě slevu 40% na celé značky Senzodyne, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu za 99,90. Nově v prodejnách i na e-shopu ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Remember
1: how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
2: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
3: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
4: Nejšťastnější na světě, když mám v ruce madlo do šíku, tu lám se mezi regály, dám si chleba, díky.
5: Penny,

Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmo Tales. Česká spořitelna.

0: Tati, co to je?
1: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.

0: Letě pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 25% na celé značky Ariel, Lenor, Jar a Ambipur. Ariel Gel 100 praní za 374,25. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: To je hodně nábytku.
2: Sedačky.
1: Třeba ty.
2: Žluté.
1: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
2: Rohové.
1: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
3: Léto s Penny, hezky česky.
4: Jiřino? Jirku, zase u tebe?
5: No jo, přišla na snídani.
4: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
5: Dobrý nápad.
4: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
5: Až 70%.
4: No, a to je pěkný. To je pěkný.
6: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
7: Co to bude, mladá dáma?
8: Gran cappuccino.
9: Já si dám misku gran kaše. A já jako vždy.
7: Horké granko.
6: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.

0: Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity.
1: Do košíku dej i ty.
2: Medvěd musí dobře pít,
3: svač na boxe v bezpečí.
4: Pak hrnky, flašky, kufříky
5: vyměním za kuponky.
6: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
7: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
8: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
9: Nejde elektřina.
8: Zaplatíme vám novou. Innogy.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
2: Jisk nabízí vše pro perfektní domácí pracovnu. Například kancelářská židle za pouhých 3000 korun, sleva 40% a sleva až 40% na kancelářské a herní stoly. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Remember how the stars stole the night away.
1: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days. Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
4: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
5: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
6: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
7: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Kaufland.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší

pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon. Vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.

0: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Mléko polotučné, litr za 6,90 s kartou Můj Globus. Nebo chlazené kuře, kilo za 59,90. Globus, tady se svět točí díky vám.
1: 50% na celou značku Miss Sporty, 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete, 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
2: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden akce 2+1 na spodní prádlo a pyžama v obchodech i na chibo.cz.
4: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 29,90 sunol olej a svijanský más 11 za 10,90. Tesco, počítejte s námi.
6: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
7: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
8: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
2: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
3: Hele. Jsi to vešel? Rekvizitárně na Baronově.
4: Chalupáři hezky česky. Penny.
5: Datárk pořádá maxi výprodej za nejlepší ceny. Zdarma vám přivezeme, vyneseme i zapojíme třeba chytrou a výkonnou prací věž Haier.
6: To je mazec.
7: Datárk, opravdový elektrospecialista.

slevy? Pro vás? Pro vás? I pro vás! Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů! Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.

0: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: To je hodně nábytku.
2: Slevy!
1: Třeba ty.
2: Na ložnice.
3: Wow.
1: A všechno s přehlednými filtry.
2: Skladem!
1: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho.
4: Right.
1: Favy, vyhledávač nábytku. Léto s Penny, hezky česky.
5: Co to bude, mladá dáma?
6: Grancocino.
7: Já si dám misku grankaše. A já jako vždy.
5: Horké granko.
8: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
9: Já ti nevím.
10: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
11: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
9: Dobrý den. Jste tu dlouho?
11: Už přes 20 let.
12: Tak zásuvky jedou.
13: Díky moc. Co jsme dlužní?
12: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
8: Máme vždy férové ceny energie i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
14: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty.
15: Medvěd musí dobře pít, svač na boxe v bezpečí.
16: Pak hrnky, flašky, kufříky
14: vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
17: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
18: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
19: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
20: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
21: nejde elektřina.
20: Zaplatíme vám novou. Innogy.
22: Jisk nabízí vše pro perfektní domácí pracovnu. Například herní židle za pouhých 1800 korun, sleva 60% a sleva až 25% na knihovny. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou

0: pomocí léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
1: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
2: Remember how the stars stole the night away.
3: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
4: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
5: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý, kus z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Kaufland.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
2: Soutěž z Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skútr Piaggio nebo 10krát poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
4: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně.
5: Tento týden meloun vodní za 14,90 a šunka výběrová za 14,90.
4: Bila.
6: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
7: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
8: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.

0: 89,90 nebo školními sešity od 1,90 Kč. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
2: Ještě v červnu ho zajímalo jenom hraní. A teď se tak změnil. Tak rychle dospívá. Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Juniorské boty Vans Vero a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
3: Remember how the stars stole the night away.
4: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
5: Jisk nabízí vše pro perfektní domácí pracovnu. Například kancelářská židle za pouhých 3000 korun, sleva 40% a sleva až 40% na kancelářské a herní stoly. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
7: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
8: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
7: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
9: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Objevte v Tetě slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu za 99,90. Nově v prodejnách i na e-shopu ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Kaufland.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
2: To je Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
0: Tento týden z Kaufland Card Extra. Hrozny bílé, kilo za 34,90. A Toffifee Multipack za 129,90. Nyní v Kauflandu.
3: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
0: Super prodloužený víkend. Od pátku kámistři od Fochu vepřová pečeně kilo za 69,90. Kinder Surprise 3 kusy v balení za 59,90. A Bohemia Sekt z Kaufland Card Extra za 99,90. Kaufland.
4: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
0: V Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. Milko máslo za 21,90. Hellmann's tatarská omáčka nebo majonéza za 44,90. A Crazy Wolf energetický nápoj za 5,90. Kaufland.
5: I love you.
6: Protože chutná celé rodině.
7: Protože jo nakopne každý den.
8: Protože s jo je život růžový.
9: Jo, umění dělat život ovocnější.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
11: Vepřová panenka za 129,90 a Jägermeister plus Red Bull kombo cena za 319,90.
10: Bila.
12: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
13: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem

0: našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
2: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
3: Nejde elektřina.
2: Zaplatíme vám novou. Innogy.
4: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Mléko polotučné, litr za 6,90 s kartou Můj Globus. Nebo chlazené kuře, kilo za 59,90. Globus, tady se svět točí díky vám.
5: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
6: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
7: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
8: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
9: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Stavebnice Lego Harry Potter a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
10: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.

0: na...
1: Říkali budu. Zavolám.
2: Poslouchej. Otka, ty máš takový oblek. Ty máš svýho krejčíře.
3: Pistole.
4: A zapasem pistole. A diskolen Sylvie, oh yeah, to je
5: old school baby.
4: Nová mafie, láskou tě zalije.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
2: Zase jo.
3: A pořád se to vrací.
2: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
1: Helicit Neo s dvojím účinkem.
4: Jedna tobolka Helicit Neo
1: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
4: Nový Helicit Neo.
1: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík. Popravou zdarma?
6: S dopravou.
7: Žižka to koupil!
8: Ještě ne.
9: Chceš tam něco přihodit, bratře?
10: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
11: A stahání nákupu je kanec.
12: Pokud je váš život náročný, buďte nároční i na své prádlo. Přidejte Sanitol dezinfekci na prádlo. Na rozdíl od Aviváže, která zápach pouze zakrývá, Sanitol odstraňuje bakterie, které ho způsobují. Proto voní tak svěže. Sanitol. Zbohem bakteriím, zbohem zápachu.
13: Oblíbené postavičky na každý den. Dětské oblečení se SpongeBobem. K tomu barevný svět Hello Kitty a Spider-Man už od 149 korun. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
14: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější.

0: miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: To je hodně nábytku.
4: Sedačky.
3: Třeba ty.
4: Žluté.
3: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
4: Rohové.
3: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy. Vyhledávač nábytku.
5: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
6: Remember how the stars stole the night away.
7: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
8: Unihobby.
9: Jednotka je na místě.
10: Flexa, Akučka a ta...
11: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr.
10: Klepeta.
12: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
13: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete máslo za 17,90. A svijanský más za 10,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
16: E-shop Dr. Max nabízí. Prostenal Control. Špičkové komplexní složení pro zdravou prostatu a podporu potence za 569 korun. Persil gel a kapsle. Silné na skvrny, šetrné k pokožce. Teď jen za 399 korun. E-shop drmax.cz.

Ve chvíli, kdy my jsme starí, když nás to činí, nás zvolí.

0: a ve mně sebou.
1: Benny Cristo, ticket, feet, let it ski, alright, what up? Okay. Po včerejšku zdá se mi to, jakoby dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc funky, žádná nesjedla všechno jako ty.

listen, když jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, když to není fér, teď jsme na to oba, ukaž mi ten úsměv.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
2: Zase jo.
3: A pořád se to vrací.
2: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
1: Helicit Neo s dvojím účinkem.
4: Jedna tobolka Helicit Neo
1: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
4: Nový Helicit Neo.
1: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík. Opravou zdarma?
6: S dopravou.
7: Žižka to koupil!
8: Ještě ne.
9: Chceš tam něco přivodit, bratře?
10: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
11: A stahání nákupu je kanec.
12: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
13: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna. Omoda.
14: Oblíbené postavičky na každý den. Dětské oblečení se SpongeBobem. K tomu barevný svět Hello Kitty a Spider-Man už od 149 korun. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
15: E-shop Dr. Max nabízí Prostenal Control. Špičkové komplexní složení pro zdravou prostatu a podporu potence za 569 korun. Persil gel a kapsle. Silné na skvrny, šetrné k pokožce. Teď jen za 399 korun. E-shop Drmax.cz.
16: Najdi svoji motivaci, svou radost a následuj ji. Find your move.
17: Již od čtvrtka softshellová bunda za 229,90. Softshellový kabát za 299,90. A trekkingový batoh za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Pokud je váš život náročný, buďte nároční i na své prádlo. Přidejte Sanitol dezinfekci na prádlo. Na rozdíl od Aviváže, která zápach pouze zakrývá, Sanitol odstraňuje bakterie, které ho způsobují. Proto voní tak svěže. Sanitol. Zbohem bakteriím, zbohem zápachu.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg a česká červená jablka 1 kg s aplikací za 21,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
9: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: To je hodně nábytku.
20: Slevy.
4: Třeba ty.
20: Na ložnice.
4: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
20: Skladem.
4: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.

0: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
1: Unihobby.
2: Flexa a Kučka a ta...
3: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr...
2: Klepeta.
4: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
5: Nejšťastnější na světě, když mám v ruce mandlo do šíku, tu mám se mezi regály, dám si chleba, díky.
4: Penny.
6: Remember how the stars stole the night away.
7: Až 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
8: Léto máme vše. Například lék Magnerod. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
9: The year 2072. Planet Earth lies in ruin. All males are extinct. Humankind can be saved by one daredevil who survived. He serves the universe to fulfill his destiny. This is an exceptional story. The man was a Slav. His name was Slim

0: To jak to nazvat, aby to neznělo trapně. Já si myslím, že ze začátku byla snaha trošku mě motivovat, že jako ty nemusíš dělat hudbu, nemusíš dělat to samý co táta, ale myslím si, že to už od toho se upustilo, myslím, že to vzdali, protože já to taky dělat musím úplně stejně jako táta, takže.
1: Dávno už vím, že chodím jak těň, jsem čudný tvor, tak zachraň ma skôr.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Šunka od Kosti 130 gramů u nás za 29,90, Granko 400 gramů s apkou za 89,90 a školní batoh Minecraft za 799 korun. Albert.
2: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí

0: pomáháme dosáhnout.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý, kus z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Kaufland.
2: Naši beskydští mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
3: Oh, soutěž z Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skútr Piaggio nebo 10krát poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
1: Prodloužený víkend. Od pátku kámistři od Fochu vepřová pečeně kilo za 69,90. Kinder Surprise 3 kusy v balení za 59,90. A Bohemia Sekt z Kaufland Card Extra za 99,90. Kaufland.
5: Zánět močového měchýře. Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf z Kaufland Card Extra. Milko máslo za 21,90. Hellmann's tatarská omáčka nebo majonéza za 44,90. A kupon se slevou 30% na pultové sýry. Kaufland.
6: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
7: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete trvanlivé mléko Albert za 9,90, Actimel 8 kusů za 69,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
8: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario, 100% v plné síle, k dostání v Superzoo.
9: A co je to nejvíc, co ti můžu dát?
10: Více lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ní, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise. Exkluzivně v Albertu.
11: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa.
12: Hovězí trhané s bourbonem za 129,90 nebo Excellent Burger Angus za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
13: Jdeš do školy?
14: Tak neporazitelně.
12: Celý měsíc pořídíte v Albertu školní potřeby za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, za body z nákupů získáte 50% slevu na sluchátka Nice Boy Beats 4. Do školy za neporazitelné. Albert.
10: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc.
7: Miniberner se slaninou a sýrem za 69,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
16: Camembert v Bila klubu za 19,90 a olivový olej v Bila klubu.

0: 90. Byla.
1: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například kuřecí prsní řízky kilo za 99,90. Penny.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
3: Tento týden

0: Najdi svoji motivaci, svou radost a následuj ji. Find your move.
1: Již od čtvrtka Sovčelová bunda za 229,90. Sovčelový kabát za 299,90. A trekkingový batoh za 249,90.

0: lidi. Co to je?
1: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
3: Omoda.
4: Teď pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 25% na celé značky Ariel, Lenor, Jar a Ambipur. Ariel Gel 100 praní za 374,25. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
5: Co to bude, mladá dáma?
6: Grancocino.
7: Já si dám misku. Grancaše?
8: A já jako vždy?
5: Horké granko.
4: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
9: To je hodně nábytku.
10: Sedačky.
9: Třeba ty.
10: Žluté.
9: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
10: Rohové.
9: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
11: Léto s Penny, hezky česky.
12: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
2: No jo, přišla na snídani.
1: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
2: Dobrý nápad.
1: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
2: Až 70%.
1: No, a to je pěkný. To je pěkný?
3: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
4: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu. Remember
5: how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.

0: domácí pracovnu. Například kancelářská židle za pouhých 3000 korun, sleva 40% a sleva až 40% na kancelářské a herní stoly. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
3: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík. S popravou zdarma?
1: S dopravou.
2: Žižka to koupil!
3: Ještě ne.
4: Chceš tam něco přivodit, bratře?
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: A stahání nákupu je kanec.

0: Najdi svoji motivaci, svou radost a následuj ji. Find your move.
1: Již od čtvrtka softshellová bunda za 229,90. Softshellový kabát za 299,90. A trekkingový batoh za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Tati, co to je?
4: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás i pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
5: Co to bude, mladá dámo?
6: Grancuccino.
7: Já si dám misku.
8: Grankaše? A já jako vždy?
5: Horké granko.
9: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
10: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
11: Hodně nábytku.
12: Slevy.
11: Třeba ty.
12: Na ložnice.
11: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
12: Skladem.
11: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
13: Ale. Slyšel? Rekvizitárně na Baronově.
14: Chalupáři, hezky česky. Penny.
15: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
1: Jisk nabízí vše pro perfektní domácí pracovnu. Například herní židle za pouhých 1800 korun, sleva 60% a sleva až 25% na knihovny. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
3: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
4: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
5: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
6: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
7: Maxi výprodej. Prozkoumejte naši nabídku Elektra za výprodejové ceny a nakupte výhodně.
8: To je mazec.
7: Datart.
9: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmo Tales. Česká spořitelna.
1: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
3: Omoda. Oh,

0: Najdi svoji motivaci, svou radost a následuj ji. Find your move.
1: Již od čtvrtka Sovčelová bunda za 229,90. Sovčelový kabát za 299,90. A trekkingový batoh za 249,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tati, co to je?
1: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
2: Co to bude, mladá dáma?
3: Grankočíno.
4: Já si dám misku.
5: Grankaše?
6: A já jako vždy?
2: Horké granko.
7: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
8: Objevte v Tetě slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu za 99,90. Nově v prodejnách i na e-shopu ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
10: Léto s Penny, hezky česky.
11: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Remember how the stars stole the night away.
13: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid e-tech samodobíjecí.

0: Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
3: To je hodně nábytku.
4: Sedačky.
3: Třeba ty.
4: Žluté.
3: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
4: Rohové.
3: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
5: Jisk nabízí vše pro perfektní domácí pracovnu. Například kancelářská židle za pouhých 3000 korun, sleva 40% a sleva až 40% na kancelářské a herní stoly. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádný hit, ale ten výsledek.
7: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
6: Na grilu.
8: Já ti nevím.
9: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
10: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
8: Dobrý den. Jste tu dlouho?
10: Už přes 20 let.
11: Tak zásuvky jedou.
12: Díky moc. Co jsme dlužní?
11: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
13: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
14: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
15: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
16: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
17: Omoda.
18: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Kaufland.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
2: Soutěž s Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skútr Piaggio nebo 10krát poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte s Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
5: Rio Mare při koupi dvou kusů za 49,95 za kus a Brev Power Active za 109.
4: Byla.
6: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
7: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
8: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
9: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
10: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní.

0: ostatní, ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
1: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce.

0: vám. Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
1: Ještě v červnu byla růžovou princeznou. A teď se tak změnila. Moje velká holka.
2: Školní výbava, o které sní každé dítě. Objednej ji rychle, pohodlně a za skvělou cenu na Allegro.

0: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
1: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
0: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna. Remember
1: how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
2: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levněž nehledejte.
1: Rajčata Soudková Keříková 300 gramů u nás s apkou za 34,90, Madeland Plátky s apkou za 26,90 a Hanácká vodka za 119,90. Albert.

0: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý, kus z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Kaufland.
0: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku kámistři od Fochu vepřová pečeně kilo za 69,90. Kinder Surprise 3 kusy v balení za 59,90. A Bohemia Sekt z Kaufland Card Extra za 99,90. Kaufland.
2: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf z Kaufland Card Extra. Milko máslo za 21,90. Hellmann's tatarská omáčka nebo majonéza za 44,90. A Crazy Wolf energetický nápoj za 5,90. Kaufland.
3: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
4: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
5: Omoda.
6: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete trvanlivé mléko Albert za 9,90, Actimel 8 kusů za 69,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
7: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
8: A co je to nejvíc, co ti můžu dát?
9: Více lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ní, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise. Exkluzivně v Albertu.
10: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario, 100% v plné síle, k dostání v Superzoo.
11: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa.
12: Hovězí trhané s bourbonem za 129,90 nebo Excellent Burger Angus za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
13: Jdeš do školy?
14: Tak neporazitelně.
12: Celý měsíc pořídíte v Albertu školní potřeby za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, za body z nákupů získáte 50% slevu na sluchátka Nice Boy Beans 4. Do školy za neporazitelné. Albert.
14: Tento víkend levnější nehledejte.
12: Albert neporazitelný víkend. Vepřová panenská svíčková, kilo u nás za 129,90 a pistácie solené

0: apkou za 119,90. Jen v sobotu a neděli. Albert. Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Mini Berner se slaninou a sýrem za 69,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.
1: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně.
2: Tento týden meloun vodní za 14,90 a šunka výběrová za 14,90.
1: Bila.
3: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem. Bonbony Jojo, jeden bod navíc. Penny.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Tento týden hroznové víno bílé za 29,90 a máslo v Bila klubu za 19,90.
1: Bila.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
0: Šunka od kosti 130 gramů u nás za 29,90, granko 400 gramů s apkou za 89,90 a školní batoh Minecraft za 799 korun. Albert.

0: Cože?
1: Ještě jednu sloku.
0: A proč bys přidávala sloku?
1: Aby jsme se tady tak nemačkali.
0: To se ti nelíbí.
1: Ale líbí, ale prostor je potřeba.
0: Že já si právě myslím, že když se tady zvětšíme, tak se nenajde tady, víš, že se nám jako ta písnička se prostě, z tý se stane takový bludiště a už se, bude to problém se tady najít, já už bych radši zpíval, ne?

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Kaufland.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.

0: týden z Kaufland Card Extra. Hrozny bílé, kilo za 34,90. A Toffifee Multipack za 129,90. Nyní v Kauflandu.
1: I love you!
2: Protože chutná celé rodině.
3: Protože jo nakopne každý den.
4: Protože s jo je život růžový.
2: Jo, umění dělat život ovocnější.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
6: Vepřová panenka za 129,90 a Jägermeister plus Red Bull kombo cena za 319,90.
5: Byla.
7: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
8: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Mléko polotučné, litr za 6,90 s kartou Můj Globus. Nebo chlazené kuře, kilo za 59,90. Globus, tady se svět točí díky vám.

0: Ještě v červnu ho zajímalo jenom hraní. A teď se tak změnil. Tak rychle dospívá.
1: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Juniorské boty Vans Vero a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
2: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
3: Red Bull vám dává křídla.
4: Objevte v Tetě slevu 40% na celé značky Sensodyne, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu za 99,90. Nově v prodejnách i na e-shopu ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen.
5: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
6: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
5: Na grilu.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden akce 2+1 na spodní prádlo a pyžama v obchodech i na chibo.cz.
8: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
9: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
10: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
11: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
12: Datart pořádá maxi výprodej za nejlepší ceny. Dopřejte si skvělý obraz a chytrou zábavu s televizí Samsung za výhodnou cenu.
13: To je mazec.
12: Datart. Opravdový elektrospecialista.
14: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 580

0: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro s L-karnitinem bez cukru a sladidel za 19,90. Kaufland.

0: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
1: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
2: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
3: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
4: Tati, co to je?
5: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup. Atraktivní odměny. A nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
6: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou.

0: čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingví.
1: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.

0: šupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc bueno.
1: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
2: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Stavebnice Lego Harry Potter a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
3: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
4: V datártu objednám a za půl hoďky vzarma vyzvednu.
5: Přijďte zás!
4: To byl Richard!
6: Saďte na notebook Lenovo se stereo reproduktory s technologií Dolby Audio. Datart.
7: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
8: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
7: Tadá!
8: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
9: Zvedni to a vykřič to.
10: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Přijďte nápojové kartony. A víte proč? Nápojové kartony tvoří z více než 75% kvalitní papír, ze kterého můžeme díky recyklaci vytvořit třeba sešity. Má to smysl. Přijďte odpad.
11: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
12: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
13: Dobrej por.
14: Auajs, co to bylo?
13: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
15: Red Bull vám dává křídla.
16: Udělejte si radost s prémiovým Xiaomi 17T Pro s pětinásobným teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
17: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
18: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.

0: cena.
1: Říkali by to. Zavolám.
2: Poslouchej. Odkud ty máš takový oblek? Ty máš svýho krejčíře.
3: Pistole.
4: A zapasem pistole. A disco len Sylvie, oh yeah. To je
5: old school baby.
4: Nová mafie. Láskou tě zalije.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý, kus z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Kaufland.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
2: To je Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
0: Tento týden z Kaufland Card Extra. Hrozny bílé, kilo za 34,90. A Toffifee Multipack za 129,90. Nyní v Kauflandu.

0: u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Kamembert v Bila klubu za 19,90 a olivový olej v Bila klubu za 109,90.
0: Bila.
2: Red Bull vám dává křídla.
3: Ještě v červnu byla růžovou princeznou. A teď se tak změnila. Moje velká holka.
4: Školní výbava, o které sní každé dítě. Objednej ji rychle, pohodlně a za skvělou cenu na Allegro.
5: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
6: Jisk nabízí vše pro perfektní domácí pracovnu. Například herní židle za pouhých 1800 korun, sleva 60% a sleva až 25% na knihovny. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 000 korun. Volkswagen.

0: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 25% na celé značky Ariel, Lenor, Jar a Ambipur. Ariel Gel 100 praní za 374,25. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
2: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
4: Omoda.
5: Další brážka s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
6: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
5: Na grilu.
7: Radost po ruce, kdykoliv je třeba. Soutěžte s Magenta Moments o zážitky a užijte si 30 giga dat a další dárky v aplikaci Můj T-Mobile.
8: Datár pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Zdarma vám přivezeme, vyneseme i zapojíme třeba chytrou a výkonnou prací věž Haier.
9: To je mazec.
8: Datár, opravdový elektrospecialista.
10: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden akce 2+1 na spodní prádlo a pyžama v obchodech i na chibo.cz.
11: Volá vaše nádobí o pomoc.
10: So what?
11: Somat Duo Gel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duo Gel, naše číslo jedna.
12: Somat Mitsi Gel, pro mě číslo jedna.
13: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.

Expecting me.

0: a ve mně sebou.
1: Ve mně sebou.
2: Benny Cristo, ticket, feet, let us ski, alright, what up? Okay. Po včerejšku zdá se mi to, jakoby dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc funky, žádná nesjedla všechno jako ty. Aj, už párkrát jsme se probudili spolu, neřešili nic, jen kdy musíme dolů. Já jsem ti dal zkušenosti, ty jsi mi dala školu.

jsem, kdy jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, když to není fér, teď jsme na to oba, ukaž mi ten úsměv.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: České kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 59,90, máslo s apkou za 19,90 a Radegast ryze hořká 12 za 21,90. Albert.
2: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90, tarčinsky vepřový kabanos za 119,90 a toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Kaufland.
4: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
5: To je Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra. Hrozny bílé, kilo za 34,90. A Toffifee Multipack za 129,90. Nyní v Kauflandu.
6: I love you!
7: Protože chutná celé rodině.
8: Protože jo nakopne každý den.
9: Protože s jo je život růžový.
10: Jo, umění dělat život ovocnější.
3: Super prodloužený víkend. Od pátku kámistři od Fochu ve

0: Vepřová pečeně kilo za 69,90. Kinder Surprise 3 kusy v balení za 59,90. A Bohemia Sekt z Kaufland Card Extra za 99,90. Kaufland.
1: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
0: V Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. Milko máslo za 21,90, Hellmann's tatarská omáčka nebo majonéza za 44,90 a kupon se slevou 30% na pultové sýry. Kaufland.
2: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
4: Tento víkend levnější nehledejte.
5: Albert, neporazitelný víkend. Vepřová panenská svíčková, kilo u nás za 129,90 a pistácie solené s apkou za 119,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
6: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
8: Rio Mare při koupi 2 kusů za 49,95 za kus a Brev Power Active za 109.
7: Bila.
9: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
10: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například kuřecí prsní řízky kilo za 99,90. Penny.
11: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
8: Tento týden hroznové víno bílé za 29,90 a máslo v Bila klubu za 19,90.
7: Bila.
12: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
13: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Etkra.
14: S Globusem hvězdou třídy. Vybavte své děti bačkůrkami za 189,90 nebo školními sešity od 1,90 Kč. Globus, tady se svět točí díky vám.
4: Když vidíte Albert neporazitelné, levnějš nehledejte.
5: Rajčata soudková keříková 300 gramů u nás s apkou za 34,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a hanácká vodka za 119,90. Albert.

Ty, jak to nazvat, aby to neznělo trapně. Já si myslím, že ze začátku byla snaha trošku mě motivovat, že jako ty nemusíš dělat hudbu, nemusíš dělat to samý, co táta. Ale myslím si, že to už od toho se upustilo, myslím, že to vzdali. Protože já to taky dělat musím úplně stejně jako táta, takže. Dávno už vím, že chodím jak těň.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý, kus z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Kaufland.
1: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
2: Ještě v červnu ho zajímalo jenom hraní. A teď se tak změnil. Tak rychle dospívá.
3: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Juniorské boty Vans Vero a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
4: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
5: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
4: Tada!
5: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
6: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
2: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Na grilu.
3: Lapkář

0: ten pocit, když zjistíte, že Klapkart ceny vám šetří peníze. Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. Tesco, počítejte s námi.
1: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
2: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
3: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
4: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
5: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
6: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Aloha Zinger nebo Aloha Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
7: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
8: Datár pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Dopřejte si skvělý obraz a chytrou zábavu s televizí Samsung za výhodnou cenu.
9: To je mazec.
8: Datár, opravdový elektrospecialista.
10: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Nejšťastnější na světě, když mám v ruce mandlo do šíku, tulám se mezi regály, dám si chleba, díky.
1: Penny.
4: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
5: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
6: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
7: Nádobí Fabíne.
8: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
9: Zaručeně lepší vaření pouze na fabiny.cz.

0: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Kaufland.

0: naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden z Kaufland Card Extra. Hrozny bílé, kilo za 34,90. A Toffifee Multipack za 129,90. Nyní v Kauflandu.
2: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
3: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně.
4: Tento týden meloun vodní za 14,90 a šunka výběrová za 14,90.
3: Bila.
5: Dobrý por.
6: Auwajs, co to bylo?
5: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
7: Red Bull vám dává křídla.
8: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 000 korun.
9: Volkswagen.

0: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád. Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
1: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Stavebnice Lego Harry Potter a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
2: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
3: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
0: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
4: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
5: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
6: Omoda.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Objevte v Tetě slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu za 99,90. Nově v prodejnách i na e-shopu ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen.
2: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
3: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
4: V datártu objednám.
5: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
6: Přijďte zas!
4: To byl Richard!
7: Saďte na notebook Lenovo se stereo reproduktory s technologií Dolby Audio. Datart.
8: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý, kus z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Kaufland.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
2: Soutěž z Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skútr Piaggio nebo 10x poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
0: Super prodloužený víkend. Od pátku kámistři od Fochu vepřová pečeně kilo za 69,90. Kinder Surprise 3 kusy v balení za 59,90. A Bohemia Sekt z Kaufland Card Extra za 99,90. Kaufland.
4: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
6: Vepřová panenka za 129,90 a Jägermeister plus Red Bull kombo cena za 319,90.
5: Byla.
7: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
8: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například okurka salátová kus za 14,90. Penny.
9: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
10: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
11: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro kontobariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
12: Jo, protože chutná celé rodině.
13: Protože jo nakopne každý den.
14: Protože s jo je život růžový.
12: Jo, umění dělat život ovocnější.
15: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Mléko polotučné, litr za 6,90 s kartou Můj Globus.

0: nebo chlazené kuře kilo za 59,90. Globus, tady se svět točí díky vám.
1: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
2: nejde elektřina,
1: zaplatíme vám novou. Innogy.
3: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
4: Ještě v červnu byla růžovou princeznou. A teď se tak změnila. Moje velká holka.
5: Školní výbava, o které sní každé dítě. Objednej ji rychle, pohodlně a za skvělou cenu na Allegro.

Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil. I got, you got, we got everybody.

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten je výsledek.
1: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro s L-karnitinem bez cukru a sladidel za 19,90. Kaufland.
4: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
5: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
6: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 25% na celé značky Ariel, Lenor, Jar a Ambipur. Ariel Gel 100 praní za 374,25. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
7: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Aloha Zinger nebo Aloha Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
8: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.

0: Flashbanka.
1: Dotár pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Zdarma vám přivezeme, vyneseme i zapojíme třeba chytrou a výkonnou prací věž Haier.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Já ti nevím.
5: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
6: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
5: Dobrý den. Jste tu dlouho?
6: Už přes 20 let.
7: Tak zásuvky jedou.
8: Díky moc. Co jsme dlužní?
7: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
9: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
10: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
11: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
12: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
13: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: To je hodně nábytku.
2: Slevy!
1: Třeba ty.
2: Na ložnice.
1: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
2: Skladem!
1: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
3: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
4: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
5: Remember how the stars stole the night away.
6: Až 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
7: Je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.

Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Rama rostlina 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,99.

0: 4,90, tarčínsky vepřový kabanos za 119,90 a toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Kaufland.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
2: To je Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
0: Tento týden z Kaufland Card Extra. Hrozny bílé, kilo za 34,90. A Toffifee Multipack za 129,90. Nyní v Kauflandu.
3: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
0: Super prodloužený víkend. Od pátku kámistři od Fochu vepřová pečeně kilo za 69,90. Kinder Surprise 3 kusy v balení za 59,90. A Bohemia Sekt z Kaufland Card Extra za 99,90. Kaufland.
4: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
6: Camembert v Bila klubu za 19,90 a olivový olej v Bila klubu za 109,90.
5: Bila.

0: S Globusem, hvězdou třídy. Vybavte své děti bačkůrkami za 189,90 nebo školními sešity od 1,90 Kč. Globus, tady se svět točí díky vám.
1: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
2: Ještě v červnu ho zajímalo jenom hraní. A teď se tak změnil. Tak rychle dospívá. Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Juniorské boty Vans Vero a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
3: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
4: JISK nabízí vše pro perfektní domácí pracovnu. Například kancelářská židle za pouhých 3000 korun, sleva 40% a sleva až 40% na kancelářské a herní stoly. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
6: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
7: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
8: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
9: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
10: Omoda.
11: V Tetě pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 25% na celé značky Ariel, Lenor, Jar a Ambipur. Ariel Gel 100 praní za 374,25.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: I love you! Protože chutná celé rodině.
2: Protože jo nakopne každý den.
3: Protože s jo je život růžový.
1: Jo, umění dělat život ovocnější.
4: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
5: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
6: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
5: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten je výsledek.
2: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Na grilu.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro s L-karnitinem bez cukru a sladidel za 19,90. Kaufland.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
6: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
7: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Aloha Zinger nebo Aloha Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
8: Datár pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Dopřejte si skvělý obraz a chytrou zábavu s televizí Samsung za výhodnou cenu.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro dědečka na ochranu před proleženinami. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
11: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
12: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
13: Tento je jedna z těch každodenních voleb,

0: na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
1: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelímku.
1: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
2: Nádobí Fabíne.
1: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
2: Zaručeně lepší vaření pouze na fabiny.cz.
3: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
4: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
5: Omoda.
6: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
7: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostiny.com.

0: Stránka.
1: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte si ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík. S popravou zdarma?
1: S dopravou.
2: Žižka to koupil!
3: Ještě ne.
4: Chceš tam něco přivodit, bratře?
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: A stahání nákupu je kanec.
7: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
8: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Remember how the stars stole the night away.
10: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
11: Oblíbené postavičky na každý den. Dětské oblečení se SpongeBobem. K tomu barevný svět Hello Kitty a Spider-Man už od 149 korun. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
12: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
13: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
14: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
15: Najdi svoji motivaci, svou radost a následuj ji. Find your move.
16: Již od čtvrtka softshellová bunda za 229,90. Softshellový kabát za 299,90. A trekkingový batoh za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Co to bude, mladá dáma?
18: Gran cappuccino.
19: Já si dám misku gran kaše.
20: A já jako vždy?
17: Horké granko.
21: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete máslo za 17,90 a svijanský más za 10,90. Lidl, to se vyplatí.

0: to, tak to prodej.
1: Pokud je váš život náročný, buďte nároční i na své prádlo. Přidejte Sanitol dezinfekci na prádlo. Na rozdíl od Aviváže, která zápach pouze zakrývá, Sanitol odstraňuje bakterie, které ho způsobují. Proto voní tak svěže. Sanitol. Zbohem bakteriím, zbohem zápachu.
2: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
3: Krásně mi končí škola, volá za Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty,
4: medvěd musí dobře ví, cvač na boxe v bezpečí, pak hrnky, flašky, kufříky,
3: vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
5: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
6: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
7: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
8: Omoda.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
10: Namražený Jägermeister Orange je jemný, ovocný, chuť, kterou chceš sdílet, ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný Jägermeister Orange.
11: Uni hobby.
12: Flexa a kučka a ta...
13: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr.
12: Klepeta.
14: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý, kus z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Kaufland.
1: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
2: Oh, soutěž z Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skútr Piaggio nebo 10krát poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
0: Super prodloužený víkend. Od pátku kámistři od Fochu vepřová pečeně kilo za 69,90. Kinder Surprise 3 kusy v balení za 59,90. A Bohemia Sekt z Kaufland Card Extra za 99,90. Kaufland.
4: Naši beskydští mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
0: V Kauflandu již od středy Superkauf z Kaufland Card Extra. Milko máslo za 21,90, Hellmann's tatarská omáčka nebo majonéza za 44,90 a Crazy Wolf energetický nápoj za 5,90. Kaufland.
5: I love you!
6: Protože chutná celé rodině.
7: Protože jo nakopne každý den.
8: Protože s jo je život růžový.
9: Jo, umění dělat život ovocnější.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
11: Rio Mare při koupi dvou kusů za 49,95 za kus a Brev Power Active za 109.
10: Byla.
12: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
13: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci káva Edušo za 319,90. Penny.
14: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
11: Tento týden hroznové víno bílé za 29,90 a máslo v Byla klubu za 19.

0: 19.90. Byla.
1: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
2: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
3: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
4: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
5: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Mléko polotučné, litr za 6,90 s kartou Můj Globus. Nebo chlazené kuře, kilo za 59,90. Globus. Tady se svět točí díky vám.
6: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
3: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
7: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
8: Omoda.

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík. S popravou zdarma?
1: S dopravou.
2: Žižka to koupil!

0: Ještě ne.
1: Chceš tam něco přivodit, bratře?
2: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na Košíku.
3: A stahání nákupu je kanec.
4: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
5: Oblíbené postavičky na každý den. Dětské oblečení se SpongeBobem. K tomu barevný svět Hello Kitty. A Spider-Man už od 149 korun. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než se myslí.

0: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
1: Najdi svoji motivaci, svou radost a následuj ji. Find your move.
2: Již od čtvrtka softshellová bunda za 229,90. Softshellový kabát za 299,90. A trekkingový batoh za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg a česká červená jablka 1 kg s aplikací za 21,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
5: Zase jo.
6: A pořád se to vrací.
5: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
4: Helicit Neo s dvojím účinkem.
7: Jedna tobolka Helicit Neo
4: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
7: Nový Helicit Neo.
4: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
8: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
9: Medvěd musí dobře pít, cvač na boxe v bezpečí,
10: pak hrnky, flašky, kufříky,
8: vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
2: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
11: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
13: A dělají to taky ostatní?
14: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
15: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
0: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
16: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
17: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
18: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
19: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
20: Unihobby.
21: Jednotka je na místě.
22: Flexa a kučka a ta...
23: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr.
22: Klepeta.
24: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za

0: ceny na prodejně i online.
1: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
2: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
4: Omoda.
5: Maxi výprodej. Cenu jsme snížili i vysavači ETA, který vysaje i vice najednou.
6: To je mazec.
5: Datart.

0: Plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Esence Active Pro s L-karnitinem bez cukru a sladidel za 19,90. Kaufland.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
5: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
6: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Aloha Zinger nebo Aloha Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
7: Remember how the stars stole the night away.
8: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
9: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
10: To je ta země zaslíbená.
11: A co budeme jíst, praotče?
10: Objednám košík. S popravou zdarma?
11: S dopravou.
12: Žižka to koupil!
13: Ještě ne.
14: Chceš tam něco přivodit, bratře?
15: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
16: A stahání nákupu je kanec.

0: banka.
1: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
2: No jo, přišla na snídani.
1: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
2: Dobrý nápad.
1: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
2: Až 70%.
1: No, a to je pěkný. To je pěkný?
3: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
4: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
5: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
2: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
3: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Scháníš řemeslníka, stavební firmu, truhláře nebo někoho dalšího? Poptávej je na poptávej.cz. Poptávej.cz je online a zdarma. Poptávej a pošleme ti nabídky přímo do e-mailu. Poptávej a vyber si ty nejlepší firmy podle referencí. Poptávej a ušetři. Tak už nescháněj a poptávej. Poptávej.cz.
5: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
6: A jinde?
5: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
7: Já jsem také živý.
8: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10. Centropol.
9: V Datartu objednám.
10: A za půl hoďky zdarma vyzvednu.
11: Přijďte za.
12: Saďte na notebook Lenovo se stereo reproduktory s technologií Dolby Audio. Datart.
13: Scared man's world.

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík. S popravou zdarma?
1: S dopravou.
2: Žižka to koupil!
3: Ještě ne.
4: Chceš tam něco přivodit, bratře?
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: A stahání nákupu je kanec.
7: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
8: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
7: Na grilu.
9: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
11: Najdi svoji motivaci, svou radost a následuj ji. Find your move.
12: Již od čtvrtka softshellová bunda za 229,90. Softshellový kabát za 299,90. A trekkingový batoh za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete máslo za 17,90. A svijanský más za 10,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Remember how the stars stole the night away.
16: Až 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault.

0: Days.
1: Centropol pořád drží ceny energií, to chce fixovat.
2: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Přejděte k nám, máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám, Centropol.
5: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
6: Zase jo.
7: A pořád se to vrací.
6: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
5: Helicit Neo s dvojím účinkem.
8: Jedna tobolka Helicit Neo
5: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
8: Nový Helicit Neo.
5: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
9: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
10: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
11: Omoda.
12: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.

0: nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
2: Maxi výprodej. Cenu jsme snížili i vysavači ETA, který vysaje i vice najednou.
3: To je mazec.
2: Datart.
4: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
5: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
6: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
7: Tati, co to je?
8: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní vody za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
9: Unihobby.
10: Jednotka je na místě.
11: Flexa a kučka a ta...
12: Ksoviňák, čertí lejno, arabela, pajtěr.
11: Klepeta.
13: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
14: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

out. You are no longer here. Go! Go! Go! You went away.

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík. S popravou zdarma?
1: S dopravou.
2: Žižka to koupil!
3: Ještě ne.
4: Chceš tam něco přivodit, bratře?
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: A stahání nákupu je kanec.
7: Co to bude, mladá dáma?
8: Grancuccino.
9: Já si dám misku grankaše.
10: A já jako vždy?
7: Horké granku.
11: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
12: Najdi svoji motivaci, svou radost a následuj ji. Find your move.
13: Již od čtvrtka Sovčelová bunda za 229,90. Sovčelový kabát za 299,90. A trekkingový batoh za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Remember how the stars stole the night away.
15: Až 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
16: Tati, co to je?
17: To je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.

0: Objevte v Tetě slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu za 99,90. Nově v prodejnách i na e-shopu ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Léto s Penny, hezky česky.
3: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
4: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
5: Maxi výprodej. Cenu jsme snížili i vysavači ETA, který vysaje i vice najednou.
6: To je mazec.
5: Datart.
7: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
8: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
9: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
10: Jisk nabízí vše pro perfektní domácí pracovnu. Například herní židle za pouhých 1800 korun, sleva 60% a sleva až 25% na knihovny. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
12: Pokud je váš život náročný, buďte nároční i na své prádlo. Přidejte Sanitol dezinfekci na prádlo. Na rozdíl od Aviváže, která zápach pouze zakrývá, Sanitol odstraňuje bakterie, které ho způsobují. Proto voní tak svěže. Sanitol. Zbohem bakteriím, zbohem zápachu.

Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmo Tales. Česká spořitelna.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík. S popravou zdarma?
3: S dopravou.
4: Žižka to koupil!
5: Ještě ne.
6: Chceš tam něco přivodit, bratře?
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: A stahání nákupu je kanec.
3: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
9: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
10: Omoda.
11: Najdi svoji motivaci, svou radost a následuj ji. Find your move.
12: Již od čtvrtka Sovčelová bunda za 229,90. Sovčelový kabát za 299,90. A trekkingový batoh za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Co to bude, mladá dáma?
14: Grancuccino.
3: Já si dám misku. Grankaše? A já jako vždy?
13: Horké granko.
15: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
16: Tati, co to je?
17: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, aktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
18: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
19: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 25% na celé značky Ariel, Lenor, Jar a Ambipur. Ariel Gel 100 praní za 374,25. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.

0: Hele, jsi to došel? Rekvizitárně na Baronově.
1: Chalupáři, hezky česky. Penny.
2: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy. S Nicorette.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Jiřinko?
2: Jiřinko?
1: Jiřino?

0: Zase u tebe?
1: No jo, přišla na snídani.
0: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
1: Dobrý nápad.
0: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
2: Až 70%.
0: No, a to je pěkný. To je pěkný?
3: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
4: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
5: Jisk nabízí vše pro perfektní domácí pracovnu. Například kancelářská židle za pouhých 3000 korun, sleva 40% a sleva až 40% na kancelářské a herní stoly. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Remember how the stars stole the night away.
7: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
8: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.